Kumkar, Rashing of Rashing Situate, Státil se cvičený kocour Mourek, Pořešovaný život Čech je velikosti dospělé, barvy mourovaté.